písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

jasně, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál tak

nikde nebudem svrhlát. Vojska tu nejsou, není o co stát. Jestli to půjde, nebudem

Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show. A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečný

0: Dobře poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia
1: na číslo 910 260 910
0: a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
3: Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Tři minuty před 6 hodinou na Signál Rádio Phil Collins. Za chvíli už bude zpívat Eric Carmen, Sandra, Secret Service. Můžete se těšit na to nejlepší z 80. let, ale my se před dalšími zprávami podíváme ještě na silnice.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, ulice Legerova, tady vás drží nehoda osobního auta a dodávky, jinak aktuálně zatím nemáme hlášené větší komplikace. Signál Rádio vám proto přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je úterý 9. června, svátek má Stanislava a hezký den vám všem přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána. Budou řešit evropské zemědělské dotace, připravované změny předkupního práva k zemědělské půdě nebo také problematiku sucha. Odpoledne po skončení jednání poskytne ministr komentář. Dnes se také sejde pracovní skupina k převodu financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Vedle premiéra Andreje Babiše a zástupců koalice se jednání zúčastní ředitel České televize Hynek Chudárek a šéf Českého rozhlasu René Zavoral. Oba se změnou financování nesouhlasí. Jednání začne za 2 hodiny. Do Česka dnes dorazí studená fronta, která přinese další déšť, místy i silné bouřky a následné ochlazení. Především na východě může v bouřkách spadnout až 25 mm srážek. Fronta se navíc nad střední Evropou zvlní, takže deštivé počasí přetrvá i v dalších dnech.
0: Co se děje v regionu?

0: svěřenci trenéra Koubka nepřetržitě pod dohledem ochranky. Právě v Dallasu dokonce jejich autobus doprovázel i vrtulník. V Mexiku pak z bezpečnostních důvodů hráči nesmějí vycházet z hotelu.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Dnes čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ojediněle a během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle na východě a jihovýchodě místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22, ve východní polovině území i 27. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
1: Signál Rádio.
3: Dobré ráno, je úterý 9. června a teď krátce po 6. hodině startuje ranní vysílání Signál Rádia. Všechny vás u jeho poslechu vítá Jirka Svoboda. Jak je u nás zvykem, tak dnešní ráno bude také plné největších hitů 80. let. Přidáme k tomu čerstvé aktuality, dopravu anebo počasí, abyste měli přehled o tom nejdůležitějším ještě než se začnete věnovat svým pracovním povinnostem. Tak se pojďte s námi naladit na nový den, právě začínáme. Přeju hezký poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio, před námi je úterý 9. června a jestli dobře počítám, tak dnešek je 160. dnem letošního roku. V kalendáři najdeme jméno Stanislava, Staníček je u nás přes 18 000 a narozeniny má dnes například herečka Natalie Portland, herec Johnny Depp, herec Michael J. Fox a oslavencem je také biatlonista Ondřej Moravec nebo herec Jan Hrušinský. Přejeme jen to nejlepší. Na dnešek taky připadá Mezinárodní den archivů, je Světový den vzpomínky na domácí mazlíčky, Mezinárodní den keltského umění a také den přípravy domácího jídla, tak si nějakou svačinku do práce nachystejte a my vám k tomu budeme dál hezky hrát. Za chvíli už probereme čerstvé počasí, tak příjemný den.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Máte naladěné Signál Rádio, dnes si určitě nezapomeňte deštníky. Dnešní ráno je v Česku zatím polojasné až oblačné, ale od západu už přicházejí srážky a teploty měříme relativně vysoko, mezi 13 a 18 stupni. Aktuálně je například v Liberci a Karlových Varech 14 stupňů, Praha a Pardubice měří 19 stupňů a v Brně nebo Jihlavě začíná den na 16 stupních. Přes den pak bude převážně oblačno až zataženo, během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přáňkami, na východě území nejsou vyloučené ani bouřky. Maxima dnes naměříme mezi 17 a 22 stupni, ale na východě území může být až 27 stupňů Celsia. Takže, jak jsem říkal, deštníky by dnes měly být povinnou výbavou každého, kdo půjde ven. My přidáváme další hity vašeho mládí.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Jste se Signa rádiem. Před půl sedmou ještě zaspívá Katy Dennis, ale ještě vám prozradím, jaké události přinese 9. červnový den.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes přijme na Pražském hradě ministra zemědělství Martina Šebestiána. Řešit budou evropské zemědělské dotace i změny předkupního práva k zemědělské půdě. Dnes zasedne pracovní skupina ke změně financování České televize a rozhlasu, kterou svolal premiér. Dnes bude zveřejněna evropská zpráva o drogách, přinese nejnovější poznatky o stavu drogové problematiky v Evropě. Dnes jde do dražby jeden ze skotských ostrovů, nabízí život bez sousedů, dopravy a ruchu civilizace, dá se pořídit za cenu bytu v Praze. Dnes je Mezinárodní den archivů. Archiváři v mnoha institucích proto na dnešek připravili zajímavý program. Dvě nejjasnější planety oblohy se dnes přiblíží na vzdálenost menší než je šířka malíčku. Tak těsně u sebe budou Jupiter a Venuší opět v roce 2028. Na vysílačích Ještěd a Pradět dnes dojde k plánované technické výluce, což se dotkne rozhlasových a televizních stanic, které z nich vysílají. A v Krchlebech u Čáslavy dnes budou soutěžit profesionální i dobrovolní hasiči. Utkají se ve 23. ročníku soutěže Krchlebská věž.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Minutu po půl sedmé máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Zpěvačku Katy Denny za chvíli vystřídá Samantha Fox, Madonna nebo kapela Blondie.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na dálnici D8 došlo k nehodě osobního auta na 66. kilometru ve směru na Prahu. Místo je průjezdné s opatrností a porouchané vozidlo překáží na dálnici D10 na 8. kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvažte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den

Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Právě nám dospívala Samantha Fox a věřím, že vám pomohla nastartovat nový den. Za chvíli pohled na zpravodajské weby a taky si povíme o dnešní soutěži. No a do 7 hodiny nám zaspívá například Madonna nebo kapela Blondie. Tak přeju krásné úterý 9. června.

den zahajujete ve společnosti Signál Rádia. Dnešní ráno máme v Česku polojasné až oblačné, od západu ale už přicházejí srážky a teploty měříme relativně vysoko, mezi 13 a 18 stupni. Například v Liberci a Karlových Varech je aktuálně 14 stupňů, Praha a Pardubice měří 19 stupňů, v Brně nebo Jihlavě začíná den na 16 stupních. Přes den nás čeká oblačná až zatažená obloha, během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, na východě území nejsou vyloučené ani bouřky a maxima dnes naměříme mezi 17 a 22 stupni. Na východě území může být až 27 stupňů. Tak si připravte deštníky, budou se vám hodit a já zatím posílám Madonu. Rád.

0: Na Signál Rádio dospívala Madonna a za chvíli už to budou Blondie nebo Rigera, ale pojďme nejdříve zjistit, o čem se píše na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Hypotéky v Česku i nadále zdražují. Průměrná sazba na začátku června stoupla na 5,3%. Splátka úvěru o výši 3,5 milionu korun se zvýšila o více než 800 korun měsíčně. Jde o třetí měsíc v řadě, kdy sazby hypoték rostou. Odborníci zatím vidí opatrnost bank a nejistotu na finančních trzích. Návrat k levnějším hypotékám bude podle nich obtížný. Armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl v druhé polovině roku 2027 letět na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Náklady na misi jsou 2 miliardy korun. Část už byla uhrazena z rozpočtu ministerstva dopravy, zbytek půjde z rozpočtu ministerstva obrany. Červnové deště dokázaly zmírnit půdní sucho, které bylo na některých místech až extrémní a nevratně poničilo část zemědělských plodin. Míra sucha se bude v dalších dnech odvíjet od toho, jak moc bude pršet. Nejvíce deště se čeká dnes a ve středu. Svrchní vrstva je na tom aktuálně poměrně dobře, hlubší vrstvy půdy ale zůstávají dál vyschlé. A čeští fotbalisté měli před startem mistrovství světa povinný mediální den ze strany pořadatele FIFA. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení. Hráči například předváděli svoji oslavu vstřelené branky.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: se Signálem na Historical Air Show.
1: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Tento týden se vám postaráme o skutečně výjimečný zážitek. Až do pátku totiž v ranním vysílání soutěžíme o rodinné vstupenky na Historical Air Show, která proběhne už v sobotu 13. června na letišti v Mladé Boleslavi. Bude to jedinečná letecká přehlídka, kde budou k vidění historická i moderní vojenská letadla, akrobatické speciály, nebudou chybět ani dynamické letové ukázky a nebo možnost se proletět. Prostě den plný nádherných strojů, burácení motorů a dechberoucí akrobacie. Získat u nás můžete jiné vstupenky vždy pro dva dospělé a dvě děti v hodnotě 1500 korun. Soutěžíme každý den vždy po 8 hodině, tak si to nenechte ujít. A proto vám doporučím kouknout na detaily na našem webu signalradio.cz.
0: Se Signálem na Historical Air Show.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
3: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Laja, pojďme na pláž, naprostě skvělá výzva. Ludka Sinková dorazila.
1: Ty už se zase vidíš na dovolené, veď, hezký den všem.
0: No tak včera ta výzva byla naprosto, řekl bych, adekvátní k nádhernému počasí, které vládlo. Dneska se nám to trošku zkazilo, ale na tu pláž se dá jít klidně i s deštníkem.
1: No, to je pravda. Ono včera bylo medarda, veď, tak ono je to malinko posunutý, přišlo to dneska, to ochlazení.
0: Ale i koupání v dešti má, řekl bych, svou romantiku.
1: Jo. Ono se říká, že ta voda je teplejší. Teď mluvím o moři, ale o klasických třeba rybnících nebo bazénech.
0: Tak, vlastně, když ten déšť proběhne tím horkým vzduchem, tak se malinko oteplí. Tak jo, je to příjemné. Vyzkoušejte to někdy.
1: Ty jo, ty by si mohl normálně dělat Dagmar Honcovou, jak to máš zmáknutý.
0: Že bych změnil kariéru.
1: No, zkus to.
0: Zamyslím se nad tím a ty nám mezi tím řekni, co bude ve zprávách.
1: Ano, Rosničko, kde v Polsku zabavili úřady více než tunu heroinu, se dozvíte a za kolik zlotých to bylo. No a na mistrovství světa ve fotbale bude platit jedno staronové pravidlo a o tom víc za okamžik kolega Petr Plintovič.
0: A pak už opět to nejlepší z 80. let, UB40, Roxette nebo Modern Talking.
2: Signál rádio doprava.
0: Na dálnici D8 došlo k nehodě osobního auta na 66. kilometru ve směru na Prahu. Místo je průjezdné s opatrností. Brno, silnice 42 Bauerova. Tady vás drží nehoda kamionu a osobáku, blokuje dva jízdní pruhy a policie šetří nehodu v Mladé Boleslavi v ulici Pražská brána. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Signál Rádio, zprávy.
4: Stále hezké úterní ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána. Budou řešit evropské zemědělské dotace, připravované změny předkupního práva k zemědělské půdě nebo problematiku sucha. Odpoledne po skončení jednání poskytne ministr komentář. Vláda se chystá prosadit změny 4 zákonů s postupem proti návykovým látkám. Přijmout chce celkem 18 opatření. Na tiskové konferenci to po včerejším jednání kabinetu řekl premiér Andrej Babiš, jakých norem a kroků se mají úpravy týkat, ale neupřesnil. Více než tunu heroinu zabavil.

0: Pravidlo. Jaké to ví Petr Plintovič?
1: Na šampionátu bude poprvé od roku 2006 rozhodovat o pořadí ve skupině vzájemný zápas. Na čtyřech předchozích rozhodovalo skóre. Na to dodnes vzpomínají v Polsku. Lewandowski a spol. V Kataru postoupili na úkor Mexika právě díky lepšímu rozdílu ve skóre, přestože vzájemný duel Poláci prohráli 0-2.
2: Signál Rádio, počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ojediněle a během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle na východě a jihovýchodě místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22, ve východní polovině území i 27. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
2: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Se 7 hodinou pokračuje ranní vysílání Signál Rádia. Dnes v úterý 9. června má svátek Stanislava, narozeniny například herečka Natalie Portland, herec Johnny Depp, herec Michael J. Fox a oslavencem je také biatlonista Ondřej Moravec anebo herec Jan Hrušinský. Od nás letí velké gratulace a za chvíli už vám připomenu několik dnešních výročí. Jedno bude například o první samoobsluze u nás. Počkejte si na to. Hezký poslech vám dál přeje Jirka Svoboda.
2: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio, je 9. června a v roce 1822 to byl den, kdy byly patentovány první umělé zuby. Pojďme roztočit kola stroje času a vydat se za dalšími událostmi z minulosti.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 1959 Spojené státy uvedly do provozu první jadernou ponorku s balistickými hlavicemi. V roce 1958 bylo uvedeno do provozu otáčivé hlediště v Přírodním divadle v Zámeckém parku Českého Krumlova. V roce 1955 byla na pražském Žižkově otevřena první česká samoobslužná prodejna potravin, kde si zboží vybírali sami nakupující. Do té doby jsme znali pouze prodejny s obsluhou u pultu. V roce 1902 ve Filadelfii otevřeli první restauraci, kde bylo možné využít služeb výdejního automatu. A v tento den byla v roce 1896 v pražských Vysočanech založena inženýrem Kolbenem elektrotechnická továrna Kolben a spol. Už v listopadu toho roku začala vyrábět první elektrické přístroje a stroje. Signál.

0: Nový den, zahajujete se Signál rádiem a jestli se chystáte vyrazit ven za svými povinnostmi, tak si nezapomeňte deštníky. Dnešní ráno je v Česku totiž polojasné až oblačné, od západu už přicházejí srážky a teploty měříme relativně vysoko, mezi 13 a 18 stupni. Přes den pak bude převážně oblačno až zataženo, během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, na východě území nejsou vyloučené ani bouřky a maxima dnes naměříme mezi 17 a 22 stupni. Na východě území může být až 27 stupňů Celsia. Jarní deštíky si naše příroda určitě zaslouží, tak si tím nenechte zkazit náladu. Já vám všem přeju hezký den.
1: Ráno na Signál rádi.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádio přiblížilo k 7:30, za chvíli už nám zaspívá Bryan Adams, ale ještě pojďme zjistit, jaké události přinese 9. červnový den.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes přijme na Pražském hradě ministra zemědělství Martina Šebestiána. Řešit budou evropské zemědělské dotace i změny předkupního práva k zemědělské půdě. Dnes zasedne pracovní skupina ke změně financování České televize a rozhlasu, kterou svolal premiér. Dnes bude zveřejněna evropská zpráva o drogách, přinese nejnovější poznatky o stavu drogové problematiky v Evropě. Dnes jde do dražby jeden ze skotských ostrovů, nabízí život bez sousedů, dopravy a ruchu civilizace, dá se pořídit za cenu bytu v Praze. Dnes je Mezinárodní den archivů, archiváři v mnoha institucích proto na dnešek připravili zajímavý program. Dvě nejjasnější planety oblohy se dnes přiblíží na vzdálenost menší než je šířka Malíčku, tak těsně u sebe budou Jupiter a Venuší opět v roce 2028. Na vysílačích Ještět a Pradět dnes dojde k plánované technické výluce, což se dotkne rozhlasových a televizních stanic, které z nich vysílají. A v Krchlebech u Čáslavy dnes budou soutěžit profesionální i dobrovolní hasiči. Utkají se ve 23. ročníku soutěže Krchlebská věž.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Minutu po půl osmé na Signál rádiu Brian Adams a jeho Summer of 69. Dál už to bude CC Catch, Tina Turner nebo skupina Boniem.
1: Signál rádio doprava.
0: Záchranka zasahuje u nehody na silnici 43 u Písařova na Šumperskou. Auto tady skončilo v příkopu. Velký pozor dávejte na dálnici D10. Na 19. kilometru ve směru z Prahy na Turnov máme hlášenou ve vozovce spadlou popelnici a porouchaný kamion překáží na dálnici D1 na 13. kilometru ve směru na Prahu. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show. A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečný den.

0: Přeposlouchat, po 8 hodině se dovolat do studia na číslo 910 260 910 a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku. A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi čeká skutečný zážitek.
1: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Jste se Signál Rádiem, kde na dnešek chystáme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým a tentokrát bude řeč o potoku Brusnice, který mimo jiné protéká i Jelením příkopem u Pražského hradu. Možná vás překvapí, že většinu toku už dnes na povrchu neuvidíme, protože jeho velká část je svedená do potrubí. Dozvíme se, jakou úlohu sehrál v historii našeho státu, kde je jeho pramen nebo jak vznikl jeho název. I když by se na první pohled mohlo zdát, že podle Brusinek pravda je úplně jiná. Nejenom to se dozvíte v poutavém vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádiu, a to dnes krátce popolední.

0: Jste na ladě úterní ranní vysílání Signál Rádia. Jedna z pranostik říká, červnový déšť přináší hojnost jídla a pití. No tak v tom případě bychom měli mít z dnešního počasí radost. Ráno je zatím polojasné až oblačné, od západu ale už přicházejí srážky a teploty měříme relativně vysoko, mezi 13 a 18 stupni. Přes den pak bude převážně oblačno i zataženo, během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, na východě území nejsou vyloučené ani bouřky. A maxima dnes naměříme na západě 17 až 22 stupňů. Na východě území může být až 27 stupňů Celsia. Bez ohledu na počasí, ať je váš dnešní den prostě ten nejlepší. The best.
1: Je

0: Máte naladěné ranní vysílání Signa Rádia. Už se tady chystají Boniem nebo zpěvačka Cher, ale ještě míříme na jih Moravy. Tam už se totiž kvapem blíží svátek všech motocyklistů a tak Brno už hlásí téměř vyprodané ubytovací kapacity. Detaily přidá kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Velká událost čeká v nejbližších dnech Brno a okolí. Tou velkou událostí je velká cena motocyklů. Ubytování na motocyklovou velkou cenu MotoGP, která se od pátku 19. do neděle 21. června uskuteční v Brně, již pomalu mizí. Mnozí návštěvníci v Brně si svá místa zarezervovali dokonce již rok dopředu. Hotel Grid je vůbec nejblíž závodnímu dění. Stojí přímo v areálu brněnského Masarykova okruhu, kde se ve druhé polovině června uskuteční brněnský závod MotoGP. Výkonná ředitelka hotelu Ivana Ulmanová uvedla, že obsazenost je 95% a k prodeji zbývají poslední pokoje. Větší část klientů si rezervovala ubytování bezprostředně po skončení nebo během loňské velké ceny, dodala Ulmanová. Další hotely v okolí okruhu jsou pro návštěvníky už nedostupné. Rezervační systémy v hotelu Victory Camp po Pupkách a hotelu D1 v Ostrovačicích na Brněnsku už hlásí kompletně plno. Konkrétně v popovském hotelu Victory byli loni ubytováni jezdci. Luděk Savana Urbánek, Brno. She's crazy like a fool.

0: Dnešní ráno trávíte se Signál rádiem a je čas na dobrou zprávu. My se teď před 8 hodinou vydáme do Karlových Varů, ale nebude to za léčivými prameny, ale na letiště.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
0: Na letišti Karlovy Vary pokračuje výstavba nového odstavného parkoviště a všechno jde podle harmonogramu, aby ho mohli brzy začít využívat cestující letních charterových letů. Jaké jsou aktuální možnosti parkování u letiště, prozradí náměstek karlovarského hejtmana Martin Hurajčík.
2: Možnosti u karlovarského letiště parkování jsou, si myslím, dobré. I v této chvíli my tam máme přizpůsobené vlastně komunikace k parkování tak, aby bylo dostatek parkovacích míst pro ty charterové lety.
0: Nové parkoviště u karlovarského letiště by mělo začít sloužit koncem června, bude mít 107 nových míst. Z lázeňského města se bude letos v hlavní sezóně létat do 5 destinací. Oproti loňsku je letošní novinkou Tunisko. Takže na dovolenou už nejenom z Prahy, ale také z Karlových Varů, kde bude možné i pohodlně zaparkovat.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: 8 hodině nás na Signál Rádio přivedla zpěvačka Cher, do studia přivedla i Lucku Sinkovou, vítám tě, ahoj.
1: Jak slyším tuhle muziku, tak vždycky přiběhnu, hezký den.
0: Ty už to asi měla ve zprávách, že pilot a astronaut Aleš Svoboda se stane prvním Čechem, který poletí k mezinárodní vesmírné stanici ISS.
1: Ty jsi tě předběhnul.
0: Já jsem tě předběhnul, takhle, on má stejné příjmení jako já, není to příbuzný, byl bych hrdý, že bych měl kosmonauta v rodině. Ten jeho let bude v roce 27, do vesmíru ho vynese raketa Falcon 9. A co je důležité, on nebude jen tak jakože člen nějaké posádky, on prostě bude přímo pilotem celé té mise.
1: Hlavní kápo.
0: Přesně tak, to je jako velká pocta pro Českou republiku,
1: no to
0: si myslím.
1: Jo.
0: Takže gratulujeme Aleši Svobodovi, pilotovi, astronautovi.
1: Tak to musím dát do zpráv ještě dneska.
0: Tak, ale snadnější, než se dostat do vesmíru, je dostat se na Historical Air Show v Mladé Boleslavi o tomto víkendu. Na tuhle výjimečnou leteckou přehlídku vám budeme v příští hodině rozdávat vstupenky, tak nás poslouchejte dál. A teď už pustím ke slovu Lucku.
1: Já chci taky vstupenky. Co mám pro to udělat? Mám volat, vy.
0: Řekni nám zprávy.
1: Tak nic zase. Hlavní město Nového Zélandu zasáhla hodně silná bouře, co všechno zkomplikovala a jak moc se dotkla místních, řekneme si za chvilku. A dnes, to jste asi jako vytušili, přijde studená fronta, dokdy bude chladněji, i na to máme odpověď.
0: A pak opět to nejlepší z 80. let, Pet Shop Boys, Bonnie Tyler nebo zpěvačka Nena.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda blokuje jeden pruh na silnici 20 u Prazdroje v Plzni, v místě je silný provoz. Záchranka zasahuje u nehody osobního a nákladního auta na silnici 61 v Kladně a osobák skončil ve svodidlech na dálnici D6 u exitu 62 ve směru z Karlových Varů. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia.
3: S hlavou v oblacích a většinou dolů, to je letecká akrobacie. Jak se létaly bláznivé závody Red Bull Air Race mezi kužely pár metrů nad zemí a co se přitom pilotovi honí hlavou? To bude zpověď Martina Šonky, který bude mít své dechberoucí vystoupení na historickém leteckém dnu v Mladé Boleslavi v sobotu 13. června. Kolega Luboš Dvořák si s ním bude povídat ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V 8 hodin ráno hezký červnový den přeje Lucie Sinková. Zaměstnanci České televize chystají kvůli plánované změně financování veřejnoprávních médií výstražnou stávku na 22. června. Zapojit se může kdokoliv z České televize a vedení televize protestu bránit nebude. Odbory zatím detaily nekomentují. Jednání o podobě stávky i financování médií dál pokračují. Do Česka dnes dorazí studená fronta, která přinese další déšť, místy i silné bouřky a následné ochlazení. Zejména na východě může v bouřkách spadnout přes 25 mm srážek. Fronta se navíc nad střední Evropou zvlní, takže deštivé počasí přetrvá i v dalších dnech. Hlavní město Nového Zélandu Wellington dnes zasáhla silná bouře, která výrazně komplikovala dopravu i běžný život ve městě. Kvůli nepříznivému počasí byly zrušeny některé lety a vítr na letišti dokonce krátce převrátil jedno letadlo. Uzavřeny zůstaly i některé silnice a přerušena byla trajektová doprava. Úřady zároveň vyzvaly stovky obyvatel z oblastí na jižním pobřeží města k evakuaci, a to kvůli riziku dalších škod.
0: Co se děje v regionu?
2: Novou službu určenou především cizincům spustila radnice Prahy 1. Jde o interkulturního pracovníka, který lidem usnadní orientaci v českém administrativním systému. Současně pomůže také s překonáváním jazykových a kulturních bariér při jednání na úřadech. Projekt je financován z dotace ministerstva vnitra. Vyjde na 174 tisíc korun a potrvá zatím do konce letošního roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ve čtvrtek začíná fotbalové mistrovství světa a český tým už přímo v dějišti šampionátu prošel bezpečnostním školením. Podrobnosti má Petr Plintovič.
3: Čeští fotbalisté mají základnu v Dallasu a třeba do výtahu smějí nastupovat minimálně ve dvou. V Americe jsou svěřenci trenéra Koubka nepřetržitě pod dohledem ochranky. Právě v Dallasu dokonce jejich autobus doprovázel i vrtulník. V Mexiku pak z bezpečnostních důvodů hráči nesmějí vycházet z hotelu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ojediněle a během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle na východě a jihovýchodě místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22, ve východní polovině území i 27. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Máme krátce po 8 hodině a vy dál posloucháte ranní vysílání Signál Rádia, který vás provází Jirka Svoboda. Za chvíli vyrazíme do Zlínského kraje a povíme si, jakou taktiku zvolil, aby nalákal do svého regionu více zahraničních turistů. A určitě budeme také soutěžit. Dnes opět můžete vyhrát rodinnou vstupenku v hodnotě 1500 korun na Historical Air Show do Mladé Boleslavy. Před 8:30 budete potřebovat telefonní číslo 910 260 910. Tak vám držím palce a zatím můžete detaily nastudovat na našem webu signalradio.cz. Přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Česká republika je oblíbená mezi zahraničními turisty. Nejvíce jich míří do Prahy, Českého Krumlova nebo na Karlštejn. Regiony se proto snaží přilákat návštěvníky i k sobě. Jaký způsob propagace zvolil Zlínský kraj, prozradí Petr Michalec z centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
1: National Geographic, Süddeutsche Zeitung i zahraniční influenceři letos objevují Zlínský kraj. Do regionu během několika měsíců přijelo 20 zahraničních novinářů z Evropy i Spojených států. Zaujali Baťův Zlín, kroměřížské památky UNESCO, kouzelné Slovácko i malebné Valašsko. Zájem zahraničních médií o region výrazně roste a pomáhá dostávat Zlínský kraj stále více do povědomí turistů ze zahraničí.
0: V loňském roce zaznamenal Zlínský kraj přes 2 miliony přenocování a věří, že díky zahraničním novinářům a influencerům se podaří do roku 2030 toto číslo zvednout na 3 miliony. Signál rád.

Jste se Signál rádiem, dnes se nám oproti včerejšku počasí zkazilo a ochladilo. Je tak zcela jisté, že dnes nepřekonáme teplotní rekord z roku 2014, kdy jsme měřili rovných 34 stupňů. Obloha je teď ráno polojasná až oblačná, ale od západu už začínají přicházet srážky. Přes den pak musíme počítat spíš se zataženou oblohou a od západu přejde pásmo srážek přes celou republiku. Na východě území se mohou vyskytnout i bousky. Maxima dnes naměříme mezi 17 a 22 stupni, ale na východě může být ještě až 27 stupňů Celsia. No a velmi podobné počasí nás čeká do konce pracovního týdne. I tak vám všem přeju hezký den a příjemný poslech.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál Rádiem, za chvíli nám zaspívají Erasure a hned po nich budeme soutěžit o vstupenky na Historical Air Show, tak mějte připravené telefony s číslem 910 260 910. Teď vám ještě prozradím, jakým tématům se věnují zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Hypotéky v Česku i nadále zdražují. Průměrná sazba na začátku června stoupla na 5,3%. Splátka úvěru o výši 3,5 milionu korun se zvýšila o více než 800 korun měsíčně. Jde o třetí měsíc v řadě, kdy sazby hypoték rostou. Odborníci zatím vidí opatrnost bank a nejistotu na finančních trzích. Návrat k levnějším hypotékám bude podle nich obtížný. Armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl v druhé polovině roku 2027 letět na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Náklady na misi jsou 2 miliardy korun. Část už byla uhrazena z rozpočtu ministerstva dopravy, zbytek půjde z rozpočtu ministerstva obrany. Červnové deště dokázaly zmírnit půdní sucho, které bylo na některých místech až extrémní a nevratně poničilo část zemědělských plodin. Míra sucha se bude v dalších dnech odvíjet od toho, jak moc bude pršet. Nejvíce deště se čeká dnes a ve středu. Svrchní vrstva je na tom s vláhou aktuálně poměrně dobře, hlubší vrstvy půdy ale zůstávají dál vyschlé. A čeští fotbalisté měli před startem mistrovství světa povinný mediální den ze strany pořadatele FIFA. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení. Hráči například předváděli svoji oslavu vstřelené branky.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál rádiu nám dospívali Erasure a jestli byste chtěli s rodinou vyrazit na Hysterical Air Show, tak volejte právě teď linku 910 260 910.
1: Se Signálem na Hysterical Air Show.
0: Ano, v naší soutěži tento týden rozdáváme rodinné vstupenky na sobotní Hysterical Air Show, která proběhne na letišti v Mladé Boleslavi a bude to skutečně velkolepá přehlídka strojů letadel od první světové války až po současné stroje. A telefon nám vyzvání, tady Jirka, Signál Rádio, kdo se dovolal?
2: Ahoj, tady Míra.
0: Míro, dobré ráno, jak se ti vstávalo dobré dneska?
2: Ráno. No, dobrý, pracovně.
0: Pracovně, víkend, nějaké plány? Co?
2: Letecký den,
0: no tak proto musíme něco udělat. Mám tady otázku k tomu, odpověď možnost A nebo B, když to bude správně, tak rodinná vstupenka bude tvoje. Takže ptám se, kolik letadel se představí na 15. Historical Air Show v Mladé Boleslavi tuto sobotu? Bude to za A méně než 50, anebo za B více než 50?
2: Bčko, více než 50.
0: No? Tak to je naprosto přesně. Ono to bude, podle pořadatelů, tam bude asi 72 vystupujících letadel, což je naprosto senzační. Já už jsem to tady vlastně naznačoval, že tam bude spousta slavných letadel i z druhé světové války, ale i současné letouny, třeba JAS-39 Gripen, L-410, letadla CASA a tak dále. Prostě spousta doprovodného programu i ukázka dobových uniform, vojenského vybavení a zábavy pro celou rodinu. Takže jo, rodinný lístek je tvůj pro dva dospělé a dvě děti. Tak si Mladou Boleslav v sobotu užij a prosím, nezavěšuj. Naslyšenou.
2: Jo, díky.
0: Tak, dnešní soutěž je za námi, ale zítra budete moci další rodinnou vstupenku získat. Kdybyste chtěli o této skvělé akci vidět víc, tak se podívejte na naše webovky signalradio.cz.
1: Se Signálem na Hysterical Air Show. Hysterical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

0: 8 hodin 32 minut, to je přesný čas, kdy posloucháte Signál Radio. Za chvíli už nám budou zpívat Fleetwood Mac, Talk Talk a nebo Amy Stewart.
1: Signál Radio, doprava.
0: Na Pražském okruhu se bouralo na 18. kilometru na trase od Ruzyně k D7. Jsou tady v sobě osobní a nákladní auto, řeší to už policie. Pozor na nehodu v Praze na silnici 608 Ústecká a nehoda se zraněním vás drží na silnici 425 u OC Kostnice na Břeclavsku. Signál Radio vám přeje šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Už ve středu vám ve vysílání nabídneme další zajímavý rozhovor a tentokrát se vám z něj možná trošku zamotá hlava. Bude se totiž mluvit o letecké akrobaci, třeba o tom, jaké je to být za letu hlavou dolů, jak probíhaly bláznivé závody Red Bull Air Race mezi kužely pár metrů nad zemí a co se přitom honí pilotovi hlavou. Hostem kolegy Luboše Dvořáka bude akrobatický letec Martin Šonka, který bude mít své dechberoucí vystoupení i na historickém leteckém dnu v Mladé Boleslavi v sobotu 13. června. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.

0: Přeju vám hezký den se Signál rádiem. Dnes si určitě nezapomeňte deštníky. Dneska totiž bude převážně oblačno až zataženo, během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přáňkami. Na východě území nejsou vyloučené ani bouřky a maxima dnes naměříme mezi 17 a 22 stupni. Na východě může být ještě až 27 stupňů Celsia. Středa pak bude velmi zatažená a deštivá s teplotami mezi 14 a 18 stupni. Také ve čtvrtek ještě bude zataženo. Sice se ještě budou vyskytovat srážky, ale k večeru se začne obloha postupně protrhávat. A ve čtvrtek naměříme 15 až 19 stupňů. Od pátku už se začne postupně oteplovat a srážek začne ubývat. Takže teď bude pár dní, kdy si příroda přijde na trochu potřebné vláhy a pak se opět vrátí slunečné dny.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Dnešní ráno trávíte se Signál rádiem, chystá se tu Amy Stewart nebo Depešáci, ale teď ještě tip na nevšední zážitek. Opět po roce budeme mít tuto sobotu možnost nahlédnout do pražských muzeí ve večerních a nočních hodinách. Na muzejní noc nás do Metropole pozve kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, moje dnešní pozvánka je na v pořadí už 19. ročník pražské muzejní noci. Ta nabídne už tuto sobotu možnost navštívit více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí, a to netradičně v nočních hodinách. A kam všude můžeme zajít? Tak hlavním dějištěm muzejní noci bude hlavní budova Muzea Prahy na Florenci. Tady budou koncerty, kreativní workshopy nebo i relaxační zóna. Večerní Florence také rozáří 10-metrový model měsíce Luna Lawn, který právě pro tuto akci zapůjčila brněnská hvězdárna a planetárium. V letošním ročníku se poprvé připojí také Národní galerie Praha a Rottmeierova vila. Otevřený bude i Schwarzenberský palác, Šternberský palác, Salmovský palác anebo klášter svaté Anežky České. Všechna místa hledejte na webu pražskamuzejninoc.cz a pokud se bojíte husté dopravy, tak vězte, že mezi jednotlivými lokalitami bude posílena městská doprava. Tak hezký zážitek přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio a mám na vás takovou otázku. Chystáte se letos v létě do Chorvatska? Do oblíbené prázdninové destinace se nemusíte trmácet dlouhé hodiny autem, ale můžete si užít i pohodlnou cestu vlakem. Už 26. června se totiž rozjedou spoje Adriatic Express, které nabídnou českým cestujícím přímé vlakové spojení až k Jaderskému moři. Víc prozradí mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: Spoje Adriatic Express budou v provozu do 31. srpna a nově kromě chorvatské Rijeky zamíří také do slovinského přístavního města Koper. Souprava bude jezdit 6x týdně a nabídne noční cestování, včetně lehátkového vozu. Cestující se tak dostanou z Česka k moři bez nutnosti přestupů. Do Rijeky dorazí vlak následující den v dopoledních hodinách. Do Kopru bude vyčleněn přímý vůz, který se v Lublani odpojí a bude pokračovat samostatně do cílové destinace.
0: Adriatic Express zaznamenal velký úspěch u cestujících už v loni. Kromě Jadranu bude možné vyrazit i na sever do Polska s pojem Baltic Express, a to nočním vlakem z Bohumína do Leby a do přímořského města Hel.
2: Je

0: Na Signál rádiu Depešáci již Strange Love, tak to je závěr dnešního rána, dnešního úterního rána 9. června. Lucka Sinková se mnou ve studiu. Já bych ti mohl zapnout mikrofon.
1: Taky. Mohl bys, no, ale taky nemusíš, viď.
0: A vypadáš tak jako klidně, představ si, ale mě zachvátila panika.
1: A to nemusí.
0: No ale víš proč?
1: No.
0: Já jsem zjistil, že už jenom 200 dní do Vánoc.
1: To je mazec, viď.
0: Jako tak málo času na přípravu. Jako nakoupit.
1: Ty začneš kupovat dárky,
0: no,
1: už
0: jasně,
1: teď ne.
0: No jasně, nakoupit dárky, upít cukroví, nazdobit stromek, umít okna, vyluxovat, přerovnat skříně, přeskládat sklep, půdu, vymalovat. No, jako člověk to má před sebou hromadu.
1: S kým já to dělám? Ty jsi mi připomněl moji bývalou kolegyni, ta taky vždycky nakupovala snad už v dubnu. No tak to seš na tom podobně.
0: Ne, přátelé, klid, teprve je před náma léto, to byla samozřejmě sranda.
1: I my ti rozumíme, ale sundej, prosím tě, ten zvoneček, co máš v uších.
0: Jo, a nevšimla si, že mám kolem pasu světelné řetězy.
1: Taky. Já už jsem to nechtěla tolik komentovat, aby se posluchači nezděsili. Co ve zprávách,
0: ano,
1: že jo?
0: Ano.
1: Tak já to zkusím zamluvit. V pražském Klementinu zaznamenali první letošní tropickou noc. Kolik meteorologové naměřili, uslyšíte za chvilku. A vlastní bydlení se pro nás Čechy stává nedostupnější a nedostupnější. Probereme to.
0: Poslouchejte nás dál, pak už taky Whitney Houston, kapela Queen nebo Foreigner, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál rádio, doprava.
0: Osobní auto s autobusem se srazili na silnici 8 na 25. kilometru na trase Lovosice Cínovec. Mělo by to být bez zranění. Brno Bítejská ulice, tady vás drží nepojízdné vozidlo, které blokuje jeden jízdní pruh. Praha Poděbradská, nehoda ve směru na Hloubětín a ještě pozor na nehodu dodávky s vlekem na silnici 26 u obce Babylon na Domažlicku. Tady došlo i k úniku oleje na vozovku. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký červnový den stále přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel nepodá připravenou žalobu k ústavnímu soudu, oznámil to včera Hrad. Nadále se však čeká na stanovisko vlády, zda na summit NATO v Ankaře Pavel pojede. Připomeňme, že premiér Andrej Babiš podle prezidenta zopakoval, že vláda o delegaci do Ankary rozhodne 22. června. Právě teď se schází pracovní skupina k převodu financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Vedle premiéra Andreje Babiše a zástupců koalice se jednání zúčastní i ředitel ČT Hynek Chudárek a šéf Českého rozhlasu René Zavoral. Vlastní bydlení se pro Čechy stává kvůli rostoucím cenám nemovitostí a zdražujícím hypotékám stále nedostupnější. Ti, kteří si kvůli pořízení bytu či domu už úvěr vzali, pak musí při refixaci počítat s vyššími splátkami. Sazby hypoték jdou totiž v posledních týdnech rychle nahoru. V pražském Klementinu meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc. Naměřili lehce přes 20 stupňů Celsia.
0: Co se děje v regionu?
2: Zdá se to nemožné, ale i řidiči v hlavním městě řeší karamboly se zvěří. Od loňského října do letošního března došlo k 27 střetům se zvěří. Podle Srna indexu je dlouhodobě nejrizikovějším místem úsek Českobrodské v úseku mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy. Podle expertů jsou zvířata nejaktivnější v noci a v ranních hodinách. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Mistrovství světa ve fotbale od čtvrtka pořádá Amerika, Kanada a Mexiko a v platnosti bude i jedno staronové pravidlo. Pokračuje Petr Plintovič.
3: Na šampionátu bude poprvé od roku 2006

0: polovině území i 27. Na Signál rádiu opět v rytmu 80.
1: Signál rádio.
2: Máte naladěné Signál rádio a teď po 9. hodině jsme vstoupili do úterního dopoledne. Co byste řekli tomu, kdybychom si za chvíli připomněli jeden hit, který jste možná kdysi měli nahraný na magnetofonové pásce? Za pár minut zapneme náš magič a dál budeme pokračovat v rytmu 80. Hezký poslech vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
1: Signál rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Signál rádu nám právě dospívali Queeni a jestli jste připraveni tančit, tak si zesilte rádio.
1: Magneťák Signál rádia.
0: Dnes tady mám na magnetofonové pásce ikonický hit z přelomu 80. a 90. od německého projektu Snap, který doslova bořil hitparády po celém světě a ovládl taneční parkety. Jmenuje se The Power a vznikl v podstatě jako takové hudební pucle. Producenti totiž poslepovali různé samply z jiných písní a přidali rapový part a silný vokál, no a vznikl skutečný taneční hit, který myslím přežije i další generace. Tak tady jsou na Signál rádiu Snap a The Power.
1: Magneťák Signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: se Signálem na Historical Air Show.
1: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Tento týden se vám postaráme o skutečně výjimečný zážitek. Až do pátku totiž v ranním vysílání soutěžíme o rodinné vstupenky na Historical Air Show, která proběhne už v sobotu 13. června na letišti v Mladé Boleslavi. Bude to jedinečná letecká přehlídka, kde budou k vidění historická i moderní vojenská letadla, akrobatické speciály, nebudou chybět ani dynamické letové ukázky a nebo možnost se proletět. Prostě den plný nádherných strojů, burácení motorů a dechberoucí akrobacie. Získat u nás můžete jiné vstupenky vždy pro dva dospělé a dvě děti v hodnotě 1500 korun. Soutěžíme každý den vždy po 8 hodině, tak si to nenechte ujít. A proto vám doporučím kouknout na detaily na našem webu signalradio.cz.
0: Se Signálem na Historical Air Show. Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com. Dopravní servis Signál rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál rádio a ujíždějte s námi na 80.

0: The Final Countdown a kapela Europe na Signa Rádiu. Za chvíli Suzy Quatro nebo Elton John, ale teď nás ještě kolega Luboš Dvořák zavede do Mladé Boleslavy na Metalové sympozium.
1: Metalové sympozium je unikátní mezinárodní akce, která svým jménem i obsazením překračuje hranice kontinentu. Návštěvníci mohou v reálném čase sledovat fascinující proces tvorby uměleckých sochařů a kovářů, kteří do Mladé Boleslavy přijíždějí z celého světa. Této aktivity si všímají zahraniční média i televize jako National Geographic nebo naše Prima Zoom. Tato synergie různých kultur, technik a uměleckých přístupů dává vzniknout dílům, která jsou naprosto jedinečná a neopakovatelná. V pondělí začal 13. ročník na nádvoří Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi, kterou ve stylu nastupujícího funkcionalismu navrhl architekt Jiří Kroha počátkem 20. let minulého století. Letos je sympozium poprvé rozloženo do 2 týdnů. K umělcům z Austrálie, Argentiny, Nového Zélandu a Rumunska se příští týden připojí i děti ze základní umělecké školy Mšeno, kteří už práci s ohněm dávno zvládají. Autorem myšlenky a vytrvalým koordinátorem je Gerard Kaisper, původem Holanďan domestikovaný v Česku. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky po ruce lám. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: prachy si
1: nekoupíš. Posloucháte Signál
2: Rádio.

0: Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým. Nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
0: Když slyšíš tohle,

0: Rádio, to nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červnové dopoledne stále přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Česká armáda stále nemá nové francouzské samohybné houfnice Cézar, které mají nahradit zastaralé systémy Dana. První kusy měly dorazit v dubnu, dodávky ale brzdí technické nedostatky zjištěné při kontrolních zkouškách. Projekt je přitom součástí klíčového aliančního závazku, tedy dobudování těžké brigády. Stát už za Cézary zaplatil přes 7 miliard korun. Koalice dnes při projednávání změny financování ČT a Českého rozhlasu nepředložila žádnou částku, která by média měla z rozpočtu dostávat, oznámí v pondělí. Až 80% rodičů dětí ve věku 6 až 17 let souhlasí s tím, aby byl zaveden plošný zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/Mark pro UNICEF. Regulaci podle věku by podle výsledků neodmítali ani samotné děti, pokud by se omezení netýkalo jejich aktuální věkové skupiny. K rychlejšímu zavedení omezení pro nezletilé vyzývá i předseda Národního ústavu duševního zdraví Jiří Horáček. Naopak dětský ombudsman Martin Beneš se staví proti plošnému zákazu.
0: Co se děje v regionu?
2: Oprava pražského náměstí Jiřího z Poděbrad míří do finále. Plocha prošla celkovou proměnou. Vysazeno bylo 180 stromů, opravy se dočkala také fontána Sjednocená Evropa z 80. let minulého století. Vysazen je i speciální odolnější trávník a asfaltové plochy nahradila dlažba. Pro zálivku se využije dešťová voda z retenční nádrže, do které jsou svedeny svody z kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaj v londýnském Queen's Clubu. 44-letá vítězka 23 Grand Slamu ve dvouhře se představí v deblu po boku 19-leté Kanaďanky Mbokové. Původně Williamsová oslovila i Kateřinu Siniakovou. Světová deblová jednička ale musela spolupráci odmítnout kvůli odlišnému programu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ojediněle a během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle na východě a jihovýchodě místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22.

0: Právě máte ten správný signál a posloucháte nás akorát tak včas, protože už přichází kolega Lukáš Bláha, který nás provede hudební historií dnešního data.
1: Signály hudební minulosti.
2: Zahájíme je s legendárními britskými Genesis. 9. červnový den v 86. vydala parta, jejíž ústřední tváří byl Phil Collins, nejúspěšnější album nazvané Invisible Touch. Stejnojmenná titulní skladba pro ně znamenala jediný dotek hitparádového zlata za velkou louží.

can't touch this. Když jsme u povedených desek, v letopočtu 1990 lámal MC Hammer řadu rekordů s jeho třetí studiovou plackou Please Hammer, Don't Hurt M. Nahrávka, která obsahovala bombu You Can Touch This, zůstala na prvním místě po dobu 21 po sobě jdoucích týdnů, což je nejdelší nepřerušené setrvání na nejvyšší pozici pořadí alb ve Spojených státech.

Třetí vzpomínka nás vede na legendární svatostánek ve Wembley. Ten se po rozsáhlé přestavbě 9. června 2007 otevřel návštěvníkům. Koncert tam odehrál George Michael, který dvě londýnské show pro celkem 172,5 tisícovek diváků zařadil do své 25 Live Tour, prvního turné po 15 letech.

0: se Signál rádiem, kde na dnešek chystáme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým a tentokrát bude řeč o potoku Brusnice, který mimo jiné protéká i Jelením příkopem u Pražského hradu. Možná vás překvapí, že většinu toku už dnes na povrchu neuvidíme, protože jeho velká část je svedená do potrubí. Dozvíme se, jakou úlohu sehrál v historii našeho státu, kde je jeho pramen nebo jak vznikl jeho název. I když by se na první pohled mohlo zdát, že podle Brusinek pravda je úplně jiná. Nejenom to se dozvíte v poutavém vyprávění Davida Černého u nás na Signál rádiu, a to dnes krátce popolední.
1: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show. A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečný

0: poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia
1: na číslo 910 260 910
0: a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
3: Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Kapela Bon Jovi, Living on a Prayer na Signál rádiu v 10 hodin 41 minut. Lukáš Frélich se mnou ve studiu, vítám tady Luky.
1: Hezké dopoledne.
0: Zpěvák John Bon Jovi zrovna včera u nich na Instagramu zveřejnil výzvu svým fanouškům, aby mu do tohoto pátku posílali krátká videa, jak zpívají právě hit Living on a Prayer, a mají možnost získat lístky na jejich téměř vyprodané Forever Tour.
1: Wow, zajímavá výzva. Jestli si někdo zpívá třeba ve sprše, tak tam bych asi jako nahrál jenom ten zvuk, nedělal bych video.
0: Tak, zůstaňte dál s námi, s Lukášem, který vám bude servírovat další osmdesátky. Jirka se pro dnešek loučí. Uslyšíme se zase zítra v 6 ráno a na cestu posílám Ricky Povery. Piccolo Amore. Ahoj.

0: Freddie Mercury, 2 minuty před 11. hodinou, hezké úterní dopoledne. Za moment Seal, Dusty Springfield nebo třeba Donna Summer, to nejlepší z 80. let. Teď zprávy a info ze silnic.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze, Petržílkova ulice ve směru na Luka. Tady je nehoda 2 osobních vozidel a předměty na vozovce, takže tady počítejte s průjezdem jedním jízdním pruhem ve snížené rychlosti. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V 11 hodin dopoledne stále hezký úterní den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond vyzval 28 dceřiných společností holdingu Agrofert, aby dobrovolně vrátili prostředky získané na podporu zemědělské činnosti. Současně zahájil předsoudní fázi vymáhání těchto částek. Důvodem má být podezření na porušení zákona o střetu zájmů v období 2017 a 2021, kdy byl tehdejší vlastník Agrofertu Andrej Babiš zároveň premiérem. Dotčené firmy ještě uvedly, že peníze vracet neplánují, informuje o tom server i rozhlas. Zemědělci od dneška nesmí používat při hubení hrabošů zvýšené dávky jedu kladeného do nor. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zrušil nařízení, které od 1. dubna zvýšení dávek umožňovalo. Jedno ze nejsilnějších zemětřesení za posledních 5 desetiletí si včera na Filipínách vyžádalo nejméně 37 mrtvých, bezmála 500 zraněných a 20 tisíc vysídlených. Záchranáři dnes pokračují v pátrání po možných přeživších nebo obětech.
0: Co se děje v regionu?
2: Řidiči už využívají novou okružní křižovatku na silnici 2/117, díky které se obnovil hlavní tah z Hořovic na dálnici D5. Místní obyvatelé si sice ulevili. Plánovaná uzavírka silnice 2/114 ale přinese další dopravní komplikace. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje plánuje dokončení celého obchvatu Hořovic v srpnu letošního roku. Honza Navrátil, Berounsko.
0: Sport.
1: Basketbalisté Pardubic vyhráli 4. zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné na 2-2. 5. duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a finále bude pokračovat i v sobotu v Pardubicích.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ojediněle a během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle na východě a jeho východě místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22, ve východní polovině území i 27. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 11:04, dobré dopoledne, přeje Signál Rádio. Za moment budeme mířit do Liberce, kde se bude fandit fotbalu a teď se o začátek první společné hodiny postará Michael Jackson. Hezké úterý, s vámi Lukáš Frelich.

0: Síl teď zpříjemnil dopoledne. V Liberci už brzy na náměstí u radnice při zápase české reprezentace s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa ve fotbale vznikne fanzóna. Podle náměstka primátora Adama Lenerta půjde 18. června o celodenní program nejen promítání zápasů na velkoplošných obrazovkách.
1: Máme to nazvané Liberec fandí Česku před radnicí. Ráno proběhnou turnaje žákovských kategorií základních škol, takzvané U9, třetích tříd, od 13 do 16 hodin a pak bude turnaj kategorie U9 sportovních klubů. Od 16.30 pak proběhne exhibice reprezentace ČR Walking Football a potom budeme živě vysílat zápas Česká republika, Jihoafrická republika.
0: Takže jestli chcete také zažít výjimečnou sportovní atmosféru, naplánujte si na 18. června výlet do Liberce.

0: Posloucháte Signál Radio, kde vám hrajeme to nejlepší z 80. let a vždycky máme pro vás něco, na co se můžete těšit. Třeba zítřejší ráno.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
0: Už 15. ročník Historical Air Show se bude konat v Mladé Boleslavi 13.6. a vy můžete být u toho. Jen si to představte. Obrovské letiště, na zemi i na obloze unikátní historické letouny, taky letové ukázky a precizní pilotáž. Chybět nebudou průkopnické letouny první světové války přes legendy druhé světové války až po moderní vojenská letadla a akrobatické speciály. To vše můžete vidět, zúčastnit se a to úplně zadarmo. Stačí se ve správnou chvíli dovolat k nám do studia, odpovědět na soutěžní otázku a rodinná vstupenka, dvě děti, dvě dospělí, v hodnotě 1500 korun je vaše. Víc informací máme na webu signalradio.cz.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
3: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

Ikonická hitovka Můj čas. Za chvíli zahraje Status Quo, ABBA, Los Lobos nebo třeba Ace of Base, tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké dopoledne.

0: Za 3 minuty bude poledne a společnost vám dělá signál rádio. Za moment Belinda Carlisle, taky Queenie, anebo třeba Irene Cara. Prostě to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte, kdo pojedete z malé strany nahoru na Hradčanskou. Chodkova ulice hlásí nehodu 2 osobních vozidel a projíždí se komplikovaně. Jedním jízdním pruhem využívá se i tramvajového pásu. Počítejte s nárazovým zdržením a jeďte opatrně.
1: Rozhovor Signál rádia. S hlavou v oblacích a většinou dolů, to je letecká akrobacie. Jak se létaly bláznivé závody Red Bull Air Race mezi kužely pár metrů nad zemí a co se přitom pilotovi honí hlavou? To bude zpověď Martina Šonky, který bude mít své dechberoucí vystoupení na historickém leteckém dnu v Mladé Boleslavi v sobotu 13. června. Kolega Luboš Dvořák si s ním bude povídat ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce, tak buď od 20. června u toho.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: 9. červnový den trávíte se Signál Rádiem. S vámi je Lucie Sinková. Ministr kultury Otto Klempíř má v pondělí předložit vládě návrh zákona, který by zrušil televizní a rozhlasové poplatky. Po dnešním jednání pracovní skupiny k veřejnoprávním médiím to na síti X uvedl premiér Andrej Babiš. Společnost Letiště Praha, která provozuje pražské letiště Václava Havla, zvýšila loni čistý zisk meziročně o 800 milionů, tedy na 3,25 miliardy korun. Hrubý provozní zisk letiště stoupl v roce 2025 také o 800 milionů na 5 miliard. Ceny ropy na světových trzích dnes klesají. Děje se tak poté, co Irán a Izrael na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa přerušili vzájemné útoky, i když obě strany zároveň varovaly, že boje mohou znovu eskalovat. Severomořská ropa Brent podle Reuters oslabuje o více než procento a pohybuje se těsně nad hranicí 93 dolarů za barel. Chilské úřady v noci ze včerejška na dnešek oznámily, že zadrželi více než 100 tun drog ukrytých v zásilkách dřeva určených do Evropy. Zásah označili za dosud největší svého druhu v zemi.
0: Co se děje v regionu?
2: Novou službu určenou především cizincům spustila radnice Prahy 1. Jde o interkulturního pracovníka, který lidem usnadní orientaci v českém administrativním systému. Současně pomůže také s překonáváním jazykových a kulturních bariér při jednání na úřadech. Projekt je financován z dotace ministerstva vnitra. Vyjde na 174 tisíc korun a potrvá zatím do konce letošního roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České hokejistky se na letošním mistrovství světa v Dánsku představí v základní skupině A a postupně se utkají s Rakouskem, Švýcarskem, Německem a USA. Světový šampionát se bude premiérově konat v listopadu. Datum tak lépe zapadne do kalendáře zámořské soutěže a hlavním dějištěm turnaje bude Herning.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný až zatažený, během odpoledne na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle na jihovýchodě a východě území místy i bouřky. Později odpoledne a k večeru srážky v severozápadní polovině území mají ustávat. Teploty 17 až 22 stupňů, ve východní polovině území i 27. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 12 hodin na 3 minuty. Potok, který skoro není vidět. Tomu se bude věnovat David Černý v pořadu Miluju Prahu už za chvíli. Nejdřív pojďme hrát. Připravené Kylie Minogue na Signál Rádiu. Hezké úterní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let, ve kterém za chvíli budeme pokračovat. Teď už David Černý a Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Je to nenápadný, avšak pro Prahu osudový potok. Jmenuje se Brusnice. Ze země vyvírá v Břevnovském klášteře. A přestože jeho 4,5-kilometrový tok je dnes povětšinou schován pod zemí v potrubí, zásadním způsobem ovlivnil dějiny českého státu. Bez potoka Brusnice by možná nebyl Pražský hrad, anebo by stál úplně jinde. Tomuto dnes malému potůčku, který během roku i dosti často vysychá, se v průběhu věku podařilo vyhloubit hluboké údolí dnešního Jeleního příkopu, který tak nabídl ideální strategické a bezpečné místo pro stavbu Pražského hradu, který stojí na vysoké ostrožně právě nad soutokem Brusnice a Vltavy. Ostatně kněžna Libuše ve svém proroctví věštila slávu budoucího města Prahy a určila polohu města tak, že ho na půlnoc, tedy od severu, ohrazuje potok Brusnice hlubokým ouvalem. Pražský hrad pak dal jméno celé dnešní Praze od Suchdola po Zbraslav a od Sobína po Klánovice. Hlavní pramen najdeme v Břevnovském klášteře v pavilonu Vojtěška. Podle legendy se právě u tohoto pramene setkali kníže Boleslav II. A svatý Vojtěch. Oba měli stejný sen, na jehož základě na tomto místě založili v roce 993 vůbec první benediktínský klášter v Čechách. Samotný název Brusnice nemá s brusinkami nic společného. Jméno vzniklo v dávných dobách, kdy měl potok ještě dostatek vody a prudký spád. Lidé tehdy říkali, že bručí, a odtud zešel starý název Bruska, který se časem proměnil v současnou Brusnici. Nejdelší část toku Brusnice na povrchu najdete v Jelením příkopu pod Pražským hradem. Za Rudolfa II. Se zde chovala jelení zvěř, podle které dostal příkop název. Méně se už ví, že za první republiky byl u potoka medvědinec. Medvědi, které dostal prezident Masaryk od legionářů, zde vydrželi až do 50. let 20. století. Dnes v příkopě najdete už jen medvědářův domek a ze zdi vyvírající medvědí pramen, který je ozdoben reliéfem medvědí hlavy. Když Marie Terezie nechala v 18. století kvůli zpevnění přístupu na hrad od severu vybudovat sypaný val, dnešní Prašný most, Jelení příkop se rozdělil na horní a dolní část a potok byl sveden do roury. V roce 2001 však skrze tento masivní val vznikl jedinečný průchod pro pěší podle návrhu architekta Josefa Pleskota. Tímto cihlovým tunelem dnes lidé procházejí přímo podél koryta potoka v hlubokém údolí pod hradbami hradu. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Erik Astley, tady je Signál Rádio. Brno a okolí je teď v hledáčku turistů. Najít tu volné ubytování je téměř nemožné. Proč tomu tak je, prozradím za chvíli. Do té doby hrajeme Roy Orbison, Baltimora nebo Joe Cocker.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Úterý odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Svátek všech motocyklistů se kvapem blíží, Brno hlásí téměř vyprodané ubytovací kapacity. Podrobnosti má Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, velká událost čeká v nejbližších dnech Brno a okolí. Tou velkou událostí je velká cena motocyklů. Ubytování na motocyklovou velkou cenu MotoGP, která se od pátku 19. do neděle 21. června uskuteční v Brně, již pomalu mizí. Mnozí návštěvníci v Brně si svá místa zarezervovali dokonce již rok dopředu. Hotel Grid je vůbec nejblíž závodnímu dění. Stojí přímo v areálu brněnského Masarykova okruhu, kde se ve druhé polovině června uskuteční brněnský závod MotoGP. Výkonná ředitelka hotelu Ivana Ulmanová uvedla, že obsazenost je 95% a k prodeji zbývají poslední pokoje. Větší část klientů si rezervovala ubytování bezprostředně po skončení nebo během loňské velké ceny, dodala Ulmanová. Další hotely v okolí okruhu jsou pro návštěvníky už nedostupné. Rezervační systémy v hotelu Victory Camp v Popůvkách a hotelu D1 v Ostrovačicích na Brněnsku už hlásí kompletně plno. Konkrétně v popovském hotelu Victory byli loni ubytováni jezdci. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Kapela YouTube, 2 minuty před 13. hodinou, za moment Bee Gees, Roxette a nebo třeba kapela Elán. Teď už zprávy a info ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 1 v ulici 17. listopadu je nehoda osobního vozidla s cyklistou. Místo je velmi špatně průjezdné. Jeďte jinudy, pokud můžete, a hlavně opatrně.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
2: Signál Rádio zprávy.
3: Hezké úterní odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. Po dnešním jednání pracovní skupiny o veřejnoprávních médiích to na síti X uvedl premiér Andrej Babiš. O výši částky, kterou by Česká televize a Český rozhlas měli místo toho dostat ze státního rozpočtu, bude podle něj kabinet v pondělí diskutovat. Bude férová, předvídatelná a bude zahrnovat inflační doložku, uvedl Babiš. A zástupci vládní koalice dnes jednali s řediteli České televize Hynkem Chudárkem a Českého rozhlasu René Zavorelem. Částka, kterou by média z rozpočtu měla dostávat, ovšem nezazněla, jak řekl Hynek Chudárek.
4: Jako o poplacích dneska vlastně vůbec nebyla řeč, přestože jsme to čekali. To znamená, pokud bude změna financování a bude nějaký plán B, tak ho musíme co nejlépe připravit, aby neohrozil fungování institucí.
3: Řecké a kyperské úřady se domnívají, že Palestinci, které zadržela policie v uplynulých týdnech, jsou členy teroristické organizace Hamas. Zadržení byly podle policie členy aktivní buňky a zúčastnili se cesty do Malajzie, kde dostali výcvik.
2: Co se děje v regionu?
5: Pražské Karlovo náměstí se dnes proměňuje na lékařské městečko. Může za to akce s názvem Den zdraví na Karláku, která zájemcům nabízí až do 4:30 bezplatná preventivní vyšetření, jako například prověření mateřských znamének, vyšetření plic, kontrolu hladiny krevního cukru, měření tlaku a nebo tuku v játrech. K dispozici je také poradenství v oblasti zdravého životního stylu a dojde třeba i na ukázky první pomoci. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Fotbaloví fanoušci budou mít před zápasy na mistrovství světa možnost nechat zobrazit své jméno a zemi, případně poslat pozdrav či krátký vzkaz prostřednictvím výsledkových tabulí přímo na stadionech. Světová federace FIFA totiž přišla krátce před startem šampionátu s nabídkou spoplatněné služby, kterou je možné si objednat na speciální webové stránce. Zájemce za vzkaz v maximální délce 30 znaků zaplatí $79, tedy zhruba 1650 korun.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Dnešek je oblačný až zatažený, během odpoledne na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle na jihovýchodě a východě území místy i bouřky. Později odpoledne a k večeru srážky v severozápadní polovině území mají ustávat. Teploty 17 až 22 stupňů, ve východní polovině území i 27. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
2: Signál Rádio. Signál Rádio.
6: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde se už za moment vrátíme do dnešního rána a připomeneme si dobrou zprávu pro dnešní den. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. let. Hezké odpoledne, s vámi Lukáš Frelich a tady je Kim Wilde.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Roxette na Signál rádiu. Lidé, kteří se vydají na dovolenou z karlovarského letiště, se mohou těšit na více parkovacích míst. Dobrou zprávou přinesl ráno Jirka Svoboda.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na letišti Karlovy Vary pokračuje výstavba nového odstavného parkoviště a všechno jde podle harmonogramu, aby ho mohli brzy začít využívat cestující letních charterových letů. Jaké jsou aktuální možnosti parkování u letiště, prozradí náměstek karlovarského hejtmana Martin Hurajčík.
3: Možnosti u karlovarského letiště parkování jsou, si myslím, dobré. I v této chvíli my tam máme přizpůsobené vlastně komunikace k parkování tak, aby bylo dostatek parkovacích míst pro ty charterové lety.
2: Nové parkoviště u karlovarského letiště by mělo začít sloužit koncem června, bude mít 107 nových míst. Z lázeňského města se bude letos v hlavní sezóně létat do 5 destinací. Oproti loňsku je letošní novinkou Tunisko. Takže na dovolenou už nejenom z Prahy, ale také z Karlových Varů, kde bude možné i pohodlně zaparkovat.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Společnost vám dělá Signál Radio, kde si za chvíli připomeneme single, co jsme si nahrávali na pásku. Zatím napovím, že nás čeká pohled do roku 1986 a hitovka, kterou určitě znáte. Sandra, Madonna nebo Saragoza Band vám zpříjemní čas v práci. Za moment, hezké odpoledne.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Takhle hraje Signál Radio a před námi je vzpomínka na single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Emocionální, romantická, něco jako ve stylu Abby nebo Beatles. Tak se mluvilo v roce 86 o skladbě, která bude za moment hrát. Nakažlivý single, který se zařadil mezi nejlepší hity roku, pochází od anglické formace, která moc pomalých balad nehrála. Možná i díky tomu se tahle píseň stala tak oblíbenou. OMD a Forever.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přiblížila se 14. hodina, hezké odpoledne přeje Signál Radio. Za moment Mariah Carey, Survivor nebo třeba Bonnie M. To nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Posledejte na pražském okruhu 18,5 km ve směru k dálnici D1. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a uzavřen levý jízdní pruh. Můžete se zdržet asi kolem 10 minut. Další komplikace vás potom čeká na Praze 10 a v Záběhlicích, ulice Plaňanská před poliklinikou. Tady je nehoda dvou osobních vozidel. Komunikace je průjezdná jedním jízdním pruhem. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve 2 odpoledne stále hezky červnový den přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden v úterý a ve středu Vysočinu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany a tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Připomeňme, že do kraje Pavel pojede podruhé. Poprvé ho navštívil v květnu 2023. 19-letý mladík z Českokrumlovska čelí obvinění z porušení autorských práv poté, co neoprávněně sdílel placený sportovní přenos na sociálních sítích. Podle policie mělo živý přenos sledovat i přes 1900 lidí a vzniklá škoda přesahuje 600 tisíc korun. Mladík neměl ze svého jednání zisk, přesto mu teď hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky. Případ řeší aktuálně kriminalisté z Českého Krumlova. V důsledku užívání drog zemřelo v zemích Evropské unie v roce 2024 nejméně 7600 lidí, uvádí ve své dnes zveřejněné výroční zprávě agentura EU pro drogy. Jde o další nárůst oproti roku 2023. Nejrozšířenější nelegální drogou v Evropě zůstává stále konopí.
0: Co se děje v regionu?
2: Odbavovací halu pražského hlavního nádraží čeká rekonstrukce. Začne už za měsíc a opravou projde strop, kterým do haly ze 70. let minulého století dlouhodobě zatéká. Projekt vyjde na 291 milionů korun. Práce si vyžadují omezení provozu na pražské magistrále, jejíž provoz bude vždy zachován v režimu 2+2 pruhy. Opravy potrvají až do roku 2028. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Brankář české fotbalové reprezentace Lukáš Horníček si pochvaluje, že míč, s nímž se bude hrát na mistrovství světa, dobře létá. 23-letý gólman se domnívá, že v kombinaci s vyšší nadmořskou výškou při některých zápasech šampionátu budou střely z dálky rychlejší. Na turnaji bude plnit roli brankářské dvojky za Matějem Kovářem. Trenérům chce ale i tak ukázat své přednosti a třeba jim takzvaně nasadit brouka do hlavy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný až zatažený, během odpoledne na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle na jihovýchodě a východě území místy i bouřky. Později odpoledne a k večeru srážky v severozápadní polovině území mají ustávat. Teploty 17 až 22 stupňů, ve východní polovině území i 27. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: 14 hodin, 2 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme nejúspěšnější album, v jehož čele stál Phil Collins a nabídnu další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady jsou Erasure. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Survivor a pilotní single z filmu Rocky 4 na Signál rádiu. Phil Collins si užíval nejúspěšnější album před 40 lety. Do hudební minulosti nás vezme kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Zahájíme je s legendárními britskými Genesis. 9. červnový den v 86. vydala parta, jejíž ústřední tváří byl Phil Collins, nejúspěšnější album nazvané Invisible Touch. Stejnojmená titulní skladba pro ně znamenala jediný dotek hitparádového zlata za velkou louží.

Can't touch this. Když jsme u povedených desek, v letopočtu 1990 lámal MC Hammer řadu rekordů s jeho třetí studiovou plackou Please Hammer, Don't Hurt M. Nahrávka, která obsahovala bombu You Can Touch This, zůstala na prvním místě po dobu 21 po sobě jdoucích týdnů, což je nejdelší nepřerušené setrvání na nejvyšší pozici pořadí alb ve Spojených státech.

Třetí vzpomínka nás vede na legendární svatostánek ve Wembley. Ten se po rozsáhlé přestavbě 9. června 2007 otevřel návštěvníkům. Koncert tam odehrál George Michael, který dvě londýnské show pro celkem 172,5 tisícovek diváků zařadil do své 25 Live Tour, prvního turné po 15 letech.

0: Laidback a Signál Rádio. Více jak 60 muzeí a dalších míst se otevře veřejnosti v noci. Pozvánku přidám za moment. Do té doby pošlu další osmdesátky. John Farnham, Eurythmics nebo třeba Modern Talking. Užívejte odpoledne.
1: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show. A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečné

0: Přeposlouchat, po 8 hodině se dovolat do studia na číslo 910 260 910 a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku. A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi čeká skutečný zážitek.
1: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
2: Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Za 5 minut, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Opět po roce budeme mít tuto sobotu možnost nahlédnout do pražských muzeí i ve večerních hodinách a taky se podíváme třeba do galerií. Na muzejní noc nás zve Honza Navrátil.
1: Hezký den, moje dnešní pozvánka je na v pořadí už 19. ročník pražské muzejní noci. Ta nabídne už tuto sobotu možnost navštívit více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí, a to netradičně v nočních hodinách. A kam všude můžeme zajít? Tak hlavním dějištěm muzejní noci bude hlavní budova Muzea Prahy na Florenci. Tady budou koncerty, kreativní workshopy nebo i relaxační zóna. Večerní Florence také rozáří 10-metrový model měsíce Luna Lawn, který právě pro tuto akci zapůjčila brněnská hvězdárna a planetárium. V letošním ročníku se poprvé připojí také Národní galerie Praha a Rottmeierova vila. Otevřený bude i Schwarzenberský palác, Šternberský palác, Salmovský palác anebo klášter svaté Anežky České. Všechna místa hledejte na webu pražskamuzejninoc.cz a pokud se bojíte husté dopravy, tak vězte, že mezi jednotlivými lokalitami bude posílena městská doprava. Tak hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Přiblížila se 15. hodina, krásné odpoledne, přeje Signál Rádio. Za moment Rod Stewart, Cyndi Lauper nebo třeba Michael Jackson. Takový bude náš playlist, to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky doprava.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v centru Prahy, Korunní ulice u náměstí Míru, tady je nehoda motocyklu a osobního vozidla. Na místě jsou taky záchranné složky a zdržíte se. Tak s tím počítejte, pevné nervy a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, bylo 15 hodin, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. Ministr kultury Otto Klempíř předloží příští týden v pondělí zákon, který zruší poplatky pro Českou televizi a pro Český rozhlas. Premiér Andrej Babiš na síti X dále uvedl, že o částce, kterou média dostanou místo poplatků, bude vláda ještě jednat. Připomeňme, že dnes se sešla pracovní skupina k jednání o převodu financování veřejnoprávních médií. Vedle premiéra Andreje Babiše a zástupců koalice se jednání účastnil také ředitel České televize Hynek Chudárek a šéf Českého rozhlasu René Zavoral. Oba se změnou financování nesouhlasí. Prezident Petr Pavel chystá další ze svých cest po Česku. Tentokrát navštíví příští týden Vysočinu. Jeho program se tu zaměří hlavně na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. Do kraje zavítá už po druhé. Spojené státy americké zaktualizovaly seznam firem, o kterých se domnívají, že pomáhají čínské armádě. Mezi více než 80 nebezpečných společností je třeba jedna z největších technologických a obchodních firem na světě Alibaba Group a nebo automobilka BYD.
0: Co se děje v regionu?
1: Novou službu určenou především cizincům spustila radnice Prahy 1. Jde o interkulturního pracovníka, který lidem usnadní orientaci v českém administrativním systému. Současně pomůže také s překonáváním jazykových a kulturních bariér při jednání na úřadech. Projekt je financován z dotace ministerstva vnitra. Vyjde na 174 tisíc korun a potrvá zatím do konce letošního roku.
0: Sport.
1: Karolína Plíšková zahájila úspěšnou travnatou část sezóny. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa Američanku McCartney Kesslerovou, a to 6-7, 6-3 a 6-4. Příště se finalistka Wimbledonu z roku 2021 utká s nasazenou trojkou Kanaďankou Viktorií Mbokovou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je oblačno s občasnými přeháňkami a teploty měříme od 17 do 22 stupňů Celsia. V noci na středu bude obloha také zatažená, místy také s deštěm a teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Středeční den nám nabídne zataženou oblohu, i zítra počítejme s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Vítr ve středu zafouká proměnlivý do 4 metrů za sekundu a oproti dnešku se ještě ochladí. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 14 do 18 stupňů, na horách kolem 9. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: 4 minuty po 15. hodině, hezké úterní odpoledne. Dokážete si představit dražbu věcí, které neúplně každý by domů chtěl? Jedna taková se chystá, víc odhalím za chvíli. S vámi Lukáš Frelich a posílám Martiku.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Tady je Signál Rádio, hezké odpoledne. V Gruzii se chystá zajímavá dražba. Nabízeným předmětem bude 40 000 lahví vína a teď to nejdůležitější, všechny patřily Stalinovi. Zatím jsou lahve ukryty za obrovskými pavučinami visícími ze stropu a pokryté milimetrovou vrstvou prachu. Nikdo je vlastně celá desetiletí neviděl, natož aby s nimi hýbal. Kdy se aukce uskuteční nebo vyvolávací ceny jednotlivých lahví zatím nejsou jasné, ale výtěžek z aukce půjde na výstavbu vinařské školy.

0: Too Shy a velká klasika z 80. let. Blížící se zítřek nabídne u nás velmi zajímavý rozhovor s hlavou v oblacích a většinou dolů. To je letecká akrobacie. Jak se létaly bláznivé závody Red Bull Air Race mezi kužely pár metrů nad zemí a co se přitom pilotovi honí hlavou? To bude zpověď pilota Martina Šonky, který bude mít své dechberoucí vystoupení na historickém leteckém dnu v Mladé Boleslavi v sobotu 13. června. Kolega Luboš Dvořák si s ním bude povídat ve středu po 10. hodině u nás na Signál Rádiu, tak si to nenechte ujít.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Za 2 minutky, 3:15, čas, kdy mě ve studiu Signál Rádia vystřídá kolegyně Terka Veselá. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Takhle, já jsem přemýšlel, co bych s tebou jako dneska probral. A napadla mě jedna věc. Ve spojení s dovolenou. Předpokládám, že třeba létáš na dovolenou.
1: Jo. Jak kdy, ale někdy jo.
0: Ale někdy jo. Tak a vzhledem k tomu, že u nás na Signál Rádiu každé ráno soutěžíme o lístky na letecký den.
1: Ano.
0: Tak mě by napadlo se tě zeptat vlastně, jestli by si zvládla nějakou leteckou akrobaci, jestli jako by si sedla do toho kokpitu se zkušeným pilotem a nechala se párkrát hodit do nějakých výkrutů a tak.
1: Rozhodně ne, mě se dělá špatně někdy i v autě, takže v tom bych nevlezla.
0: To jsme na tom podobně, třeba já a centrifuga na pouti.
1: No, vůbec.
0: Nejsme kamarádi. Tak já bych do toho taky nešel, ale třeba se na to bude dobře koukat.
1: No to asi jo, ale já bych se možná bála i jenom na to koukat, popravdě.
0: Další podrobnosti o akci Terka připomene třeba někdy po 16. hodině. Já se loučím, mějte se krásně a slyšíme se zítra v 11 dopoledne. Ahoj.

0: Living on Video, poslední hit v 15. hodině na Signal Rádiu. S odbytím 16. už se rýsuje nový playlist 80, který vykopnou Cars, Belinda Carlisle a Bee Gees. Ale než se tak stane, koukneme na dopravu a poslechneme si zprávy Honzy Navrátila.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehodu hlásí jižní spojka, kousek před sjezdem na Michly ve směru do Modřan se tu srazilo nákladní auto s osobním, tak tu projíždějte opatrně. A na D1 ve směru na Prahu počítejte s porouchaným vozidlem na 5. kilometru, kde je momentálně uzavřený levý jízdní pruh. Šťastné cesty!

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Signál Rádio zprávy.
2: Příjemné, i když zatažené úterní odpoledne posloucháte Signál Rádio, 16. hodina je tady a s ní další zprávy. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou. Benzín oproti dnešku zlevní o 10 haléřů na 41 korun a 40 haléřů za litr. Cena nafty klesne o 14 haléřů na maximálních 39 korun a 91 haléřů za litr. Silničáři odložili demolici dvou nadjezdů nad úsekem Pražského okruhu mezi Třebonicemi a Slivencem. Ta byla v plánu na tento víkend. Důvodem odložení jsou neočekávaná zjištění ohledně podloží. Počet nehod s cyklisty na elektrokolech se v loňském roce meziročně zvýšil o 35%. Policie evidovala 867 těchto karambolů, zatímco o rok dříve to bylo 641. Jen v letních měsících se v loňském roce stalo 402 nehod. Německý Bundeswehr v Česku plánuje nakoupit asi 200 000 pistolí za 56 milionů eur, v přepočtu asi 1,4 miliardy korun, řekl to spolkový ministr obrany Boris Pistorius. O zakázce informovala česká zbrojovka.
1: Co se děje v regionu?
2: Zdá se to nemožné, ale i řidiči v hlavním městě řeší karamboly se zvěří. Od loňského října do letošního března došlo k 27 střetům se zvěří. Podle Srna indexu je dlouhodobě nejrizikovějším místem úsek Českobrodské v úseku mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy. Podle expertů jsou zvířata nejaktivnější v noci a v ranních hodinách.
1: Sport.
2: A ve sportu míříme na tenis. Vítězně postoupila Barbora Krejčíková do sezóny na trávě. Mexickou soupeřku Renatu Zarazulovou porazila 6-1 a 6-2. Sara Bejlek na trávě skončila v prvním kole. Česká tenistka nestačila na Ukrajinku Dajanu Jastremskou 1-6 a 2-6, když celkem pětkrát přišla o podání, zatímco Jastremská odvrátila 5 ze 6 breakballů.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Venku je oblačno s přehánkami a teploty měříme od 17 do 22 stupňů Celsia. V noci na středu bude také zataženo místy s deštěm a teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Zítřejší, tedy středeční den, nám nabídne zataženou oblohu. I zítra počítejme s občasným deštěm nebo s přehánkami. Vítr během středy zafouká proměnlivý do 4 metrů za sekundu a oproti dnešku se ochladí. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 14 do 18 stupňů Celsia. Další zprávy končí, vracíme se k odpolednímu proudu osmdesátek. Tak hezký poslech.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Pohodové úterní odpoledne ze studia vás zdraví Terka Veselá spolu s tím nejlepším z 80. let. Čeká nás spousta hitů, které nás do naší oblíbené dekády přenesou. Mezi nimi například Tragedy od Bee Gees, Heaven is a Place on Earth od Belinda Carlisle, ale nebude chybět ani výlet do Zlínského kraje. Určitě tedy i nadále laďte Signál Rádio, kde se teď ale jedeme projet s kapelou The Cars.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Bee Gees a Tragedy, tuhle pecku jsme si hráli ve čtvrt na pět na Signal Rádiu. Česká republika je čím dál více oblíbená mezi zahraničními turisty. Nejvíce jich míří do Prahy, Českého Krumlova nebo na Karlštejn. Regiony se proto snaží přilákat návštěvníky i k sobě. Jakým způsobem propagace zvolil Zlínský kraj, prozradí Petr Michalec z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
1: National Geographic, Süddeutsche Zeitung i zahraniční influenceři letos objevují Zlínský kraj. Do regionu během několika měsíců přijelo 20 zahraničních novinářů z Evropy i Spojených států. Zaujali Baťův Zlín, kroměřížské památky UNESCO, kouzelné Slovácko i malebné Valašsko. Zájem zahraničních médií o region výrazně roste a pomáhá dostávat Zlínský kraj stále více do povědomí turistů ze zahraničí.
0: V loňském roce zaznamenal Zlínský kraj přes 2 miliony přenocování a věří, že díky zahraničním novinářům a influencerům se podaří do roku 2030 toto číslo zvednout na 3 miliony.

0: naprosto parádních vlnách Signál Rádia, díky kterým můžete tento týden opět vyhrát další skvělou soutěž.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
0: Tentokrát soutěžíme o naprosto nezapomenutelný zážitek, kterým je den plný leteckého nadšení. Na letiště v Mladé Boleslavi míří Historical Air Show, která vás přenese napříč historii letectví, a to od průkopnických strojů první světové války přes legendy druhé světové války až po moderní vojenská letadla a akrobatické speciály. Pokud se tohoto dnu plného burácejících motorů chcete zúčastnit i vy, každé ráno tohoto týdnu poslouchejte vysílání Jirky Svobody. Volejte se do studia a zodpovězte správně na otázku. Když to všechno vyjde, rodinné vstupné pro dvě děti a dva dospělé poputuje přímo za vámi. Tak já moc držím palce a když tak koukněte na www.signalradio.cz pro více informací.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
1: Nejlepší probuzení do nového dne? To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál.

Za 3:45 vy si necháváte deštivý den projasňovat hity Signal Rádia, kde nás do konce hodiny čekají USA for Africa, Buggles a Daryl Hall a John Oates. Tak se na ně počkejte.

0: Na Signal Rádiu se skvělou hudbou neúprosně blíží celá, s ní i doprava a zprávy Honzy Navrátila, tak s námi pojďte zjistit, co nového se stalo ve světě. A pak si přijďte pro další osmdesátky od Tiny Turner, Blondie nebo Škorpíku.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Jako první se vydáme na jižní spojku ve směru z centra. Těsně před Europarkem se střetla tři osobní auta, takže tady pravděpodobně počítejte s lehkým zdržením. Jako další se srazily dva osobáky v ulici Generála Šišky v Modřanech a ještě se přesuneme do pražských Ďáblic do ulice Cínovecká, kde ve směru z centra havaroval kamion v nájezdovém pruhu od McDonaldu před ulicí Kostelecká. Projíždějte na všech místech opatrně a mějte šťastné cesty.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: S hlavou v oblacích a většinou dolů, to je letecká akrobacie. Jak se létaly bláznivé závody Red Bull Air Race mezi kužely pár metrů nad zemí a co se přitom pilotovi honí hlavou? To bude zpověď Martina Šonky, který bude mít své dechberoucí vystoupení na historickém leteckém dnu v Mladé Boleslavi v sobotu 13. června. Kolega Luboš Dvořák si s ním bude povídat ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia. Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází opět po hodině plné muziky další zprávy. Armáda by letos podle odhadu mohla nabrat až 3300 vojáků z povolání, a to včetně nových studentů Univerzity obrany. K letošnímu 3. červnu měla česká armáda přes 25 739 vojáků z povolání. Na brněnském festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis předvedou letos poprvé v téměř 30leté historii své umění také finští tvůrci. Právě ti patří ke skandinávské špičce. Jejich dílo mohou diváci shlédnout 4. července na brněnské přehradě, tedy na závěr soutěžní přehlídky. Ta začne 27. června a druhým ohňostrojem bude pokračovat 1. července. Více o finech prozrazuje za pořadatele Ondřej Morávek.
2: Je to společnost, která bych řekl, že je v tuto chvíli jedna z nejzvanějších na největší evropské festivaly. Finové zvítězili na festivalu v kanadském Montrealu. Je to top tým, který má historii asi 20 let, ale vyhráli festivaly v Evropě, to bylo Německo, Francie, Španělsko, ale vyhráli i ve Vietnamu.
1: Dodejme, že letošní přehlídka ohňostrojů je posunutá až do začátku prázdnin, aby nekolidovala se závodem MotoGP, který se koná předposlední červnový víkend. Bulharský ministr obrany Dimitar Stojanov prohlásil, že Sofie už nebude poskytovat vojenskou pomoc Ukrajině. Podle něj další zbraně pouze prodlouží konflikt, kvůli čemuž budou umírat další lidé. Informují o tom bulharská média.
0: Co se děje v regionu?
1: Oprava pražského náměstí Jiřího z Poděbrad míří do finále. Plocha prošla celkovou proměnou. Vysazeno bylo 180 stromů, opravy se dočkala také fontána Sjednocená Evropa z 80. let minulého století. Vysazen je i speciální odolnější trávník a asfaltové plochy nahradila dlažba. Pro zálivku se využije dešťová voda z retenční nádrže, do které jsou svedeny svody z kostela Nejsvětějšího Srdce Páně.
0: Sport.
1: České hokejistky se na mistrovství světa v Dánsku představí ve skupině A, kde postupně vyzvou Rakousko, Švýcarsko, Německo a poté také Spojené státy americké. Světový šampionát žen se poprvé koná v listopadu, aby lépe zapadl do kalendáře zámořské soutěže.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je oblačno, teploty měříme kolem 20 stupňů Celsia. V noci na středu bude obloha zatažená. Místy počítejme s deštěm a s teplotami, které klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia. Zítřejší středeční den bude ve znamení zatažené oblohy. I zítra počítejme s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Vítr bude foukat proměnlivý rychlostí do 4 metrů za sekundu a nejvyšší teploty budou ještě nižší než dnes. Měřit je budeme mezi 14 a 18 stupňů. Tolik zprávy, pokračuje Terka.
0: Signál Rádio.
3: Honzo, díky, i já vám přeju pěkné odpoledne se Signál Rádiem. Odbyla nám 5. hodina, v té si řekneme takový užitečný trik na to, jak nenechat naše kytky zvadnout, když jsme třeba na pár dní pryč, což by se teď před létem mohlo hodit. No a k tomu si samozřejmě budeme hrát osmdesátky. Čeká to na vás Tina Turner, Blondie a Glenn Medeiros. Tak si užijte poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

To byl Glenn Medeiros na Signal Rádiu a přestože dnes to tak úplně nevypadá, ale to klepe na dveře. Podle meteorologů má být opravdu velmi teplé, tak uvidíme, jak moc vážné to bude. Ale tak či tak nás čeká období, kdy je potřeba mnohem více zalévat květiny a taky vyřešit, jak to udělat, aby nezvadly zatímco my si užíváme někde na dovolené. Triků je samozřejmě spoustu, ale já pro vás mám dneska jeden, ke kterému potřebujete obyčejnou houbičku na nádobí. Tu stačí rozstřihnout nebo roztrhat na menší kusy a ještě před nasypáním hlíny ji položit úplně na dno květináče nebo truhlíku. Když pak totiž rostlinu zalijete, voda proteče skrze hlínu dolů, houbička ji do sebe nasaje a začne fungovat jako taková malá zásobárna. Vlhkost se z ní uvolňuje postupně, přesně ve chvíli, kdy ji kořeny potřebují, takže půda nevysychá tak rychle a vy nemusíte pořád běhat z konví každý den, nebo vám to vyřeší zalévání, když budete právě těch pár dní pryč. Co je fajn, tak to, že samozřejmě můžete tímto způsobem zrecyklovat houbičku, kterou byste už jinak měli v plánu vyhodit. Jen je samozřejmě důležité houbičku předem pořádně vymáchat v čisté vodě, aby v ní nezůstaly zbytky saponátu, ale úplně nejideálnější je sáhnout po nějaké z přírodního materiálu. Takže to určitě zkuste, abyste udělali hezké léto i vašim květinám. Nebojte se tenhle ten trik vyzkoušet a já vám posílám už B52s.

0: Still Loving You, jeden z naprostých vrcholů osmdesátek, takhle hrajeme na Signal Rádiu. A budeme v tom pokračovat i za chvíli, a to s Taylor Dane, Georgem Michaelem nebo The Pretenders. Máte se na co těšit.
1: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show. A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečný

0: Přeposlouchat, po 8 hodině se dovolat do studia na číslo 910 260 910 a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku. A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi čeká skutečný zážitek.
1: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

0: I'll stand by you, to nám zpívala kapela The Pretenders. Je ale čas se posunout dál a tentokrát to bude na jedno z kazetových pásek.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Magneťák nám dnes přehraje jednu z velkých vykopávek, a to The Great Commandment od německé kapely Camouflage. To se dala dohromady skoro v polovině 80. let. Založili ji kamarádi, co ujížděli na tehdejších syntezátorech, elektru a temnější atmosféře a byli dokonce přirovnáváni ke kapele Depeche Mode. To samozřejmě brali jako velkou poctu, ale ze začátku se jim ani zdaleka nedařilo za hranicemi Německa. V roce 1987 to ale změnil právě hit The Great Commandment, který je do mezinárodního povědomí vystřelil opravdu rychle. Bodoval nejen v Evropě, ale i v USA a od té doby se objevuje v osmdesátkových playlistech, klubových setech i retro hit parádách po celém světě. A samozřejmě nech ví ani u nás, tak pojďme na něj.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Erasure nám na Signal Rádiu zpívali Stop. Na chvíli je poslechneme a od hudby si dáme malou pauzu skrze dopravu a zprávy Honzy Navrátila, ale nebude to trvat dlouho a přivítáme Vanessu Paradis, Samantha Fox nebo Michaela Jacksona.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V dnešní poslední dopravě zamíříme do Prahy 11, do ulice Brněnská, kde si dejte pozor na nehodu dvou osobních aut před sjezdem do ulice Chilská. Pohodové cesty pro dnešní večer vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, na Signálu jsou připraveny zprávy a začínáme je pohledem na ceny paliv. Maximální ceny pohonných hmot totiž zítra klesnou. Benzín oproti dnešku zlevní o 10 haléřů na 41 korun a 40 haléřů za litr. Maximální cena nafty klesne o 14 haléřů na konečných 39 korun a 91 haléřů za litr. Policejní potápěči našli dnes v Labi v Kolíně tělo mrtvého muže. Po člověku, který u řeky ráno zanechal batoh a osobní věci, několik hodin pátrali. Cizí zavinění jeho smrti bylo předběžně vyloučeno. V Národním ústavu dětských nemocí ve slovenské Bratislavě se dnes narodila siamská dvojčata. Porod proběhl pod dohledem odborníků z Národního ústavu dětských chorob a Univerzitní nemocnice Bratislava. Podrobnější informace mají být zveřejněny zítra. A ještě jednou Slovensko. Slováci letos v létě pojedou na dovolenou hlavně do Česka, Chorvatska a také do Itálie. Kvůli konfliktu na Blízkém východě část dovolenkářů změnila původní plány. Vyplývá to z průzkumu Ipsos pro společnost Home Credit.
0: Co se děje v regionu?
1: Řidiči už využívají novou okružní křižovatku na silnici 2/117, díky které se obnovil hlavní tah z Hořovic na dálnici D5. Místní obyvatelé si sice ulevili. Plánovaná uzavírka silnice 2/114 ale přinese další dopravní komplikace. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje plánuje dokončení celého obchvatu Hořovic v srpnu letošního roku.
0: Sport.
1: Metoděj Jílek získal cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025. Zlatý a stříbrný medailista z únorových olympijských her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a také členů českého olympijského týmu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A úterní zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je oblačno s přeháňkami a teploty měříme kolem 17 stupňů. V noci na středu bude obloha zatažená, místy také počítejme s deštěm a teploty klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia. Středa bude ve znamení zatažené oblohy, i zítra počítejme s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Vítr bude foukat proměnlivý do 4 metrů za sekundu a oproti dnešku se ještě trošku ochladí. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 14 do 18 stupňů. Na horách kolem 9. Takové byly zprávy na Signálu v úterý s datem 9. června. Pokračujeme 80. Hezký poslech.
0: Signál Rádio.
2: Je to tak, pokračujeme 80, konkrétně Vanesou Paradis, která nás vezme na projížďku taxíkem. Do toho pak naskočí i kolega Jirka Svoboda, aby vás pozdravil také a řekl vám, co zajímavého se 9. června stalo v průběhu let. Tak mějte i nadále pohodový večer se Signál Rádiem, kde je s vámi Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: skoro ve čtvrt na sedm z éteru mizí hlas Samanthy Fox a objevuje se hlas Jirky Svobody.
1: Máte naladěné Signál Rádio, je 9. června a v roce 1822 to byl den, kdy byly patentovány první umělé zuby. Pojďme roztočit kola stroje času a vydat se za dalšími událostmi z minulosti.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 1959 Spojené státy uvedly do provozu první jadernou ponorku s balistickými hlavicemi. V roce 1958 bylo uvedeno do provozu otáčivé hlediště v Přírodním divadle v Zámeckém parku Českého Krumlova.

roce 1955 byla na pražském Žižkově otevřena první česká samoobslužná prodejna potravin, kde si zboží vybírali sami nakupující. Do té doby jsme znali pouze prodejny s obsluhou u pultu. V roce 1902 ve Filadelfii otevřeli první restauraci, kde bylo možné využít služeb výdejního automatu. A v tento den byla v roce 1896 v pražských Vysočanech založena inženýrem Kolbenem elektrotechnická továrna Kolben a spol. Už v listopadu toho roku začala vyrábět první elektrické přístroje a stroje.

0: rádiu nám baterky dobil Rick Astley a jelikož se nám dneska sluníčko úplně neukázalo, za chvíli ho přinese kapela Aha, zazní i Alanis Morissette nebo Bad Boys Blue.
1: Magneťák, signál rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: podvečerních vlnách Signál Rádia, kde pro vás kolega Luboš Dvořák ví, kde se žhaví kovářské výhně a hořáky.
1: Metalové sympozium je unikátní mezinárodní akce, která svým jménem i obsazením překračuje hranice kontinentů. Návštěvníci mohou v reálném čase sledovat fascinující proces tvorby uměleckých sochařů a kovářů, kteří do Mladé Boleslavy přijíždějí z celého světa. Této aktivity si všímají zahraniční média i televize jako National Geographic nebo naše Prima Zoom. Tato synergie různých kultur, technik a uměleckých přístupů dává vzniknout dílům, která jsou naprosto jedinečná a neopakovatelná. V pondělí začal 13. ročník na nádvoří Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi, kterou ve stylu nastupujícího funkcionalismu navrhl architekt Jiří Kroha počátkem 20. let minulého století. Letos je sympozium poprvé rozloženo do 2 týdnů. K umělcům z Austrálie, Argentiny, Nového Zélandu a Rumunska se příští týden připojí i děti ze základní umělecké školy Mšeno, kteří už práci s ohněm dávno zvládají. Autorem myšlenky a vytrvalým koordinátorem je Gerard Kaisper, původem Holanďan domestikovaný v Česku. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.

0: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
2: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Pohodový večer, ladíte Signál Rádio, kde je s vámi stále Terka Veselá. Já vás moc zdravím. Máme skoro 7, což znamená, že nový hodinový playlist je připraven. Už to na mě svítí Climby Fisher, Stevie B nebo Sister Sledge. Ale kromě 80kových hitů se i odhalíme, jaká potravina je čínskou medicínou považována za naprostý klenot pro omlazení. Tak buďte na signálu, ať o to nepřijdete.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Necháváte si hrát to nejlepší z 80. let Signal Rádiem, kde se společně pojďme odhalit slibovaný klenot pro omlazení, kterým je černý sezam. Ano, tohle drobonké semínko není prý dobré jenom svojí chutí, která pozvedne kde jaké jídlo, ale i jako elixír mládí. Díky svým antioxidačním vlastnostem je především v čínské medicíně používán pro podporu ledvin a jater, což jsou orgány zodpovědné za vitalitu a stárnutí. Taky je prý užitečný proti šedinám a vypadávání vlasů díky obsahu zinku, železa, mědi a melaninu, k udržení hustoty kostní dřeně a k ochraně tělních buněk před stresem a stárnutí díky vysokému obsahu vitamínu E. Prostě opravdu malý zázrak, který když pravidelně zařadíte do vašeho jídelníčku, může pozměnit mnoho funkcí vašeho těla. Doporučená denní dávka je prý 1 až 2 lžičky, takže si sezamem můžete posypat ráno vajíčka, večer salát, rýži, nebo ho klidně přidejte do smoothie, ale pro maximální účinek se doporučuje semínka aspoň trochu podrtit a nebo nejlépe rozmixovat. Právě tak se do vás totiž veškeré látky dostanou. Takže odteď vše jenom s černým sezamem a co vy víte, třeba za několik měsíců budete osmdesátky poslouchat v těle, jaké jste měli právě v osmdesátkách.

0: Na Signál Rádio nás pozdravil Lionel Richie a už za chvíli budete moci jít v jeho šlépějích a někoho pozdravit i vy. Čekají nás totiž signály pro radost, skrze které můžete komukoliv zlepšit večer oblíbenou písničkou. A pokud se proto opravdu rozhodnete, počkejte si na výzvu a pak vytočte 910 260 910. Do té doby Kim Carnes, Wet Wet Wet a Kim Appleby, tak se na ně počkejte.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásný

Večerní signál rádio vám servíruje to nejlepší z 80. let, ale už zítra v 10 dopoledne vám bude servírovat i to nejlepší z letecké akrobacie. Kolega Luboš Dvořák bude mít totiž rozhovor s pilotem Martinem Šonkou. Ten vám povypráví, jaké je to létat s hlavou v oblacích, a to většinou směrem dolů. Jaké byly bláznivé závody Red Bull Air Race mezi kužely pár metrů nad zemí a co se přitom pilotovi honí hlavou. To vám tedy Martin řekne už zítra v 10. A pokud byste ho chtěli vidět i naživo v akci, už tuhle sobotu 13. června ho čeká vystoupení na historickém leteckém dnu v Mladé Boleslavi.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: S hlavou v oblacích a většinou dolů, to je letecká akrobacie. Jak se létaly bláznivé závody Red Bull Air Race mezi kužely pár metrů nad zemí a co se přitom pilotovi honí hlavou? To bude zpověď Martina Šonky, který bude mít své dechberoucí vystoupení na historickém leteckém dnu v Mladé Boleslavi v sobotu 13. června. Kolega Luboš Dvořák si s ním bude povídat ve středu po 10. hodině.
0: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Pěkný večer všem, ladíte Signál Rádio, odkud vás zdraví Terka Veselá. Nás čeká poslední společná hodina, která ale nebude samozřejmě o nic méně osmdesátková. Zaspívá Kim Wilde, Smokey nebo Sandra. A navštíví nás i kolega Lukáš Bláha s hudebními zajímavostmi z 9. červnu. Dneska budou o Genesis, MC Hammerovi nebo George Michaelovi. Ještě jednou pěkný večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Sandra a její Marie Magdalena nás na Signál rádiu navštívili pár minut před 8:45 a tímto předávají slovo Lukymu Bláhovi.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Zahájíme je s legendárními britskými Genesis. 9. červnový den v 86. vydala parta, jejíž ústřední tváří byl Phil Collins, nejúspěšnější album nazvané Invisible Touch. Stejnojmenná titulní skladba pro ně znamenala jediný dotek hitparádového zlata Za velkou louží.

Can't touch this. Když jsme u povedených desek, v letopočtu 1990 lámal MC Hammer řadu rekordů s jeho třetí studiovou plackou Please Hammer, Don't Hurt M. Nahrávka, která obsahovala bombu You Can Touch This, zůstala na prvním místě po dobu 21 po sobě jdoucích týdnů, což je nejdelší nepřerušené setrvání na nejvyšší pozici pořadí alb ve Spojených státech.

3. vzpomínka nás vede na legendární svatostánek ve Wembley. Ten se po rozsáhlé přestavbě 9. června 2007 otevřel návštěvníkům. Koncert tam odehrál George Michael, který dvě londýnské show pro celkem 172,5 tisícovek diváků zařadil do své 25 Live Tour, prvního turné po 15 letech.

0: Skoro v 8:30 posloucháte Signál Rádio, které vám kromě hudby rádo dopřává i zajímavé pořady nebo rozhovory, které přestože vysíláme dvakrát týdně, najdete i na našich webovkách. Protože někdy se stane, že prostě v éteru nezastihnete. A když už na těch stránkách budete, můžete rovnou zavítat i do složky Aktualit, která je plná skvělých tipů na výlety a akce po celé republice. Takže pokud si rádi plánujete víkendy dopředu, právě na www.signalradio.cz se můžete inspirovat.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

To byly Pet Shop Boys na Signal Rádiu. Za pár minutek je nahradí Ricky Epovery, Rod Stewart nebo Cher, ale už to nebude pod mým dohledem. Já se s vámi pro dnešek loučím. Děkuju, že jste s námi byli a budu se na vás těšit ve čtvrtek od 16:00. Tak mějte pohodový večer.

0: Signál Radio je s vámi také na internetu. Aktuality a zajímavosti z vysílání nebo záznamy některých pořadů hledejte na webu signalradio.cz a nezapomeňte se k nám přidat i na Facebooku nebo Instagramu. Buďte se Signál Rádiem i v online světě.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
0: Chcete mít Signál Rádio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál Rádio rozdává samolepky, tak si o ně napište. Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show.
1: Historical Air Show.
0: A vy u toho můžete být s námi. Zažijte

0: Dobře poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia na číslo 910 260 910 a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
3: Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
1: Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají?
0: Nenechte se zmást.
1: Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků.
0: A právě ty vám každé všední ráno přinášíme.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakut.

Vem si teď mou viziku, ať víš, s kým máš tu čest.

vždycky začal žít až z večera. Jak kýčovitej hit. Představ si to.